0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A do mě žít nebo
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo, já se jen
1: i takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Každý
1: všední den, krátce po 15. hodině.
0: 3 ve 3.
1: Na Českém Blaníku.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB.
0: I na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo spát.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo, já se jen
1: dív, i takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři ve tři
0: na Českém Blaníku.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník. Český Blaník.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

nevyvedla. Jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc. Jenže se ti to bojím rovnou říct,

pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím.

0: Kytky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

jak malá piha skrytá pohledu. Já všem.

když tě ochutná. Vím, že víš, že

Ač oba dva teda chcem zívat až běda, jsme jak zašli svatí v Orloji, já a cizí

nebojí. A nestraně měřil, kdo se bojí a kdo nebojí. Když je střiříš rohu v cizí.

řekl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Rádio Český Blaník.

řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kailovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
0: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autocout v Brandýse nad Labem.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
8: Český Blaník. Český.

0: Žlutý pes a písnička Nezávislá, před námi 6. hodina, po ní Petr Kotval. Na českém Blaníku i Extrabem. A nebo Hana Zagorová. Jsme rádio, český Blaník rádio, co hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: A jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku právě dnes? Očekávejte oblohu, která bude jasná až polojasná. K večeru od západu částečné přibývání oblačnosti, ale vysoké teploty. Očekávejte v Čechách 30, na Moravě, na střední a jižní by to mohlo být i 32 stupňů. Tak si užijte ještě krásný letní den.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. V Kladně stále u požáru Lidlu zasahuje těžká hasičská technika. V Americké ulici hoří už zhruba 6 hodin a dohašovány jsou už jen ohniska požáru. Hasiči museli strhnout střechu budovy. Evakuováno bylo na 53 lidí i z blízké ubytovny. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je odhadována na 120 milionů. Na bezpečnost na silnicích se zaměří akce na D8. Na 78. kilometru u Varvažova na odpočívce ve směru na Německo. Dnes proběhne dopravně preventivní akce Den pro kamiony. A co nabídne, to prozradí mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Franíková.
1: Akce upozorní nebezpečnost za volantem, správné používání pásu, nutnost zajištění věcí v kabině, první pomoc i pravidla pro nákladní dopravu. Řidiči si budou moct vyzkoušet simulátor nárazu nebo převrácení kabiny, také poskytování první pomoci a probrat své otázky s policisty, odborníky na dopravu i záchranáři.
0: Dopravně preventivní akce začne v 9 dopoledne a potrvá do 3. V následujících letech může opět stoupnout závislost na Rusku. To totiž může do roku 2040 ovládnout víc než třetinu světové těžby uranu. Země by se tak mohla stát klíčovou pro dodávky jaderného paliva. Aktuálně už roste poptávka po jaderném palivu v souvislosti s výstavbou nových jaderných elektráren. Kateřina Siniaková si zahraje čtvrtfinále 4 hry na tenisovém US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili na newyorském betonu australsko-americkou dvojici Hunterová Kravčiková. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin k tomu 2 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a tohle je České ráno s Martinem Císařem. A teď jedna mimořádná linka Praha-Tokio. A jasně, že skvělá Hanka Zagorová, která by v sobotu, tedy v neděli, ať jsem úplně přesný, měla narozeniny. Bohužel, už na nás kouká jenom z hudebního nebe, nicméně její písničky zůstávají a to je dobře. Tohle je jedna z nich. Hezké ráno.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize. I odvahu ve strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat.

0: Věra Martinová, písnička O pane náš. Za 2 minuty už máme 6:45, posloucháte České ráno Rádia Český Blaník. Dnes slaví Mariany, máme 8. září, tak dámy, všechno jen to nejlepší. Narozeniny Michal Kempný, český hokejista, je mu 630 let. A mám tu 2 události. Ta první z roku 1939, premiéru měl film Kristián, režisérem Martin Fritsch. Nicméně bylo to s Oldřichem Novým v hlavní roli a byl to film, který skutečně já, když si pustím televizi a tenhle film dávají, tak u toho vydržím. No prostě, Olda Nový, to je něco. Dál se podívám na rok 1967, to byla zahájena stavba dálnice Praha-Bratislava. Tolik tedy stručně z historie, pojďme si hrát. Helenu Vondráčkovou, Jirku Korna, já půjdu tam a ty tam. Tak hezké ráno, ať se skvěle stává.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Petr Novák zpíval písničku Povídej, tak já tedy povídat budu. Celý tento týden vám představujeme tady u nás na Českém Blaníku v tomto čase skvělé psí plemeno. A tím je australský ovčák. Často si ho lidé australáčka pletou s border collie, ale na rozdíl od ní je většinou mohutnější, silnější postavy, ale i tak je to velice mršný pes. Ve výcviku patří mezi ty, kteří se velice dobře učí, je chytrý, bystrý a rychle se učí, ale bohužel stejně tak ty špatné, jak dobré věci, tak na to si dávejte pozor. Je to takový psí šikula a je vhodný pro aktivní majitele, kteří se mu budou prostě věnovat. Je to ovčácké plemeno a to vám doma na gauči moc ležet nebude, i když i takové jedince známe. Psí kalendář tady vidím jméno Loran, tak Loránkům všechno jen to nejlepší. A zítra se k australáčkovi zase vrátíme.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
1: Tak nezapomeňte, středa masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
7: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se v Lazadina městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Český Blaník.

0: Jo, takhle hraje hraní Blaník. To byl Adam Ďurica.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Hrajeme si česky a také slovensky. Tohle byla jedna slovenská písnička. Za chvíli to budou Karel Gott nebo Petr Kotwald s písničkou Gejzír. A jaké počasí přineslo to dnešní ráno, to ví meteorolog Eduard Novotný. Já vás zdravím, hezký den.
2: Dobré ráno. Aktuálně na našem území převládá jasná nebo skoro jasná obloha. Teploty se pohybují v širokém intervalu od 15 do 10 stupňů Celsia, v údolí však klesají i k 8 stupňům. Naopak ve středních nebo vyšších polohách je i 17 stupňů a úplně nejtepleji mají dnes ráno díky silnějšímu větru ve Friedlandu, kde je ještě o stupeň více.
0: Dobře, co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes bude většinou jasno až polojasno, tedy slunečno, a dočkáme se i tropických teplot. Odpolední maxima vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severu a západě Čech. Tam čekáme teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia. Na horách pak bude nejtepleji na Šumavě, tam budeme moci naměřit až 24 stupňů a vítr bude slabý. Během dne však bude zesilovat na mírní z jižních až jihozápadních směrů.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.
0: Je jaká je? Trochu dítě, trochu mondén. A tak nemám paměť na jmén. A tak jí říkám, lásko má. Tak tohle už je Karel Gott, já vám přeji hezké ráno.

0: Petr Kotval, ta písnička Gejzír, za chvíle Oceán nebo Karel Černo. Fandíme hokej. Přesně za týden v úterý 15. září začne hokejová extraliga a čekají velké výročí 90 let od prvního ligového zápasu na území Československa. V neděli 3. ledna se proto chystá 33. kolo ve stylu retro, kdy nastoupí týmy ve speciálních historických dresech. A jakou letos čeká vedení extraligy návštěvnost, to nám prozradí sám ředitel soutěže Martin Loukota.
1: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu prostě 2,5 milionů, podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal, takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
0: Tak držíme palce, ať ten rekord padne.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
8: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
9: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
10: Kráva, kráva, kapr, kapr.
11: Kapr, kapr, husa, husa.
12: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
13: Krůta, krůta, tchos!
12: Nech toho a pojď.
13: Tchos.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
19: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
10: Audiobrání je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
1: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Maximálně pohodové dobré ráno přeji všem, posloucháte rádio Český Vlaník a České ráno s Martinem Císařem. Bylo 7 hodin a před námi jsou písničky skupiny Mirage. Mám tu taky Sílu starých vín a skupinu Škvor. Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín. A když bude dneska těch 32 stupňů, tak i jednu letní. České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Hezké ranko.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Já už jsem to vlastně řekl, no, teploty až do 32, v Čechách do 30, jasno až polojasno. Tak bude dnes, užijte si den.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Předseda Asociace krajů Radim Holiš bude jednat o státním příspěvku na opravy krajských silnic, a to druhých a třetích tříd. 17. září se kvůli tomu sejde s premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy Ivanem Bednárikem. Holiš má podle svých slov s oběma dohodu, že pokud se ušetří na státních tendrech na silnice a železnice, jsou kraje v pořadí. Očkování proti chřipce v lékárnách má zatím nejasnou budoucnost. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chystá pro vládu návrh, který by to umožnil.
8: Máme u nás proočkovanost proti chřipce jednu z nejnižších v Evropě, 8% populace. Já bych byl rád, aby samozřejmě vláda ten návrh posoudila, řekněme, někdy v následujících týdnech.
7: Striktně byl proti návrhu třeba ministr pro sport Boris Šťastný a návrh kritizuje i koaliční SPD. Naopak řada odborných a profesních společností se v posledních dnech vyjadřovala pro, ale za jasně stanovených podmínek. Také letos získá některý projekt titul Stavba roku. Mezi nominovanými jsou nádraží Bubny, Pražský dvorecký most, Horácká multifunkční aréna v Jihlavě a nebo revitalizace Těšínského divadla v Moravskoslezském kraji. Šesti zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů se od 6:45 večer představí Linec se Záložníkem Krištofem Daňkem, který je jedním ze tří Čechů v soutěži mimo hráče Slávie. Pražané nastoupí k prvnímu utkání ve čtvrtek doma proti Lens. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět hezky vám bude hrát Martin Císař.
0: Budu se snažit. Hezké české písničky, ty jsou tady doma.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, je to tak. Tohle je České ráno na rádiu Český Blaník. Za chvíli Janek Ledecký, taky Jirka Štědroň a tohle je léto Ivety Bartošové. 7 hodin, 4 minuty. Posloucháte Český Blaník a my za to děkujeme.

0: Deníku.
1: A je to tady. Na to jsem se dneska těšil. Mandraže, hledá se žena. Jak tahle písnička asi mohla vzniknout? No, já tu mám Pepu Bolana a ten ví mnohem víc. Pepo?
2: Píseň Hledá se žena, ta vznikla za dost jako komplikovaných podmínek, protože to bylo v době, kdy jsme natáčeli naší druhou desku a my už jsme jim měli vlastně skoro celou nahranou, akorát nám tam chyběla jedna nějaká jako zásadní píseň, která by jako doprovázela nebo charakterizovala celou tu desku. A nemohli jsme nic vymyslet, furt jsme se v tom tak jako trošku plácali, tak jsem povídal Víťovi jednou, hele, prosím tě, vykašleme se na to, nebudeme násilím nic tlačit, zahraj prostě teďka první tři akordy, který tě hned sflexně, vykašleme se na to, nebudeme násilím nic tlačit, zahraj prostě teďka první tři akordy, který tě hned z fleku napadnou. Tak Víťa něco začal.

moc nepamatuju, takže jsme to neměli kde naskoušet, no, tak jsme prostě vzali auto, naložili jsme tam kytary a vyjeli jsme za město k lesu na pole, kde jsme to všechno vybalili a tam jsme vlastně tu píseň celou takhle dali dohromady.

0: Marcela Holanová na vlnách Českého Blaníku. Přeji vám krásné dobré ráno, je úterý s datem 8. září. No a protože dospívala, tak se jí rovnou na něco zeptám. Marcelo, co máte ráda na České republice? Co tady milujete?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem se narodila v Praze a měla jsem možnost i jezdit ven a měla jsem možnost i zůstat venku a vždycky jsem říkala, já nemůžu, já jsem člověk, který patří sem, tak asi mám takový pouto k téhle zemi a vůbec k Praze, že tam musím milovat teda asi všechno teda. Tím pádem.
0: To je jasný, všude dobře, doma nejlíp. Co si dáme dále? Já tu mám Škvory, Helenu Vondráčkovou, anebo jednu slovenskou, Eláni, Láska moja. Tak poslouchejte dál.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.

0: Dyton.
1: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
2: Faktury, faktury, faktury.
3: Trápí vás faktoring?
2: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
3: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
2: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
3: Acema pokryje jakékoliv financování.
2: No, tak to beru.
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
5: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
6: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
5: AAA Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
6: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
10: České ráno
11: na Českém blaníku.

0: 7 hodina 36. minuta, tohle byla Helena Vondráčková, za chvíli Eláni nebo Jirka Schillinger a jeho Švihák lázeňský.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Eduard Novotný, meteorolog na vlnách Českého Blaníku v dobrém hraním vysílání s pohodou a s dobrou náladou. Doufám, že i on, já tady určitě. Eduarde, krásné ráno, jaké je v České republice?
2: Dobré ráno. Aktuálně na našem území převládá jasná nebo skoro jasná obloha. Teploty se pohybují v širokém intervalu od 15 do 10 stupňů Celsia, v údolích však klesají i k 8 stupňům. Naopak ve středních nebo vyšších polohách je i 17 stupňů. A úplně nejtepleji mají dnes ráno díky silnějšímu větru ve Frýdlantu, kde je ještě o stupeň více.
0: Dobře, děkujeme. Jaký dnešek bude?
2: Dnes bude většinou jasno až polojasno, tedy slunečno, a dočkáme se i tropických teplot. Odpolední maxima vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia, o něco chladněji bude na severu a západě Čech. Tam čekáme teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia. Na horách pak bude nejtepleji na Šumavě, tam budeme moci naměřit až 24 stupňů a vítr bude slabý, během dneška bude zesilovat na mírní z jižních až jihozápadních směrů.
0: Tak moc děkuju, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
1: Český Blaník. Celý den jenom česky.
3: I slovensky.

0: Skvělé ráno přeji všem, tohle byl Jirka Schillinger a jeho klasika, hudební klasika, Švehák, Lázeňský, a právě tahle písnička v našem vysílání dozněla. Já bych možná prozradil, že Jirka měl taky bratra, ten se jmenoval Milan Schillinger, odešel do hudebního nebe 10. února roku 2023. On byl totiž českým kytaristou, zpěvákem a samo sebou bratrem Jirky Schillingera. V první polovině 80. let účinkoval také ve skupině Projektil, kterou znáte i z našeho vysílání. Co vám dál povím, to je to, že za chvíli to bude podle vás na vaše přání. Zhruba za 20-25 minut přineseme písničku podle vás a stačí si o ní teď napsat anebo nechat hlasovou zprávu. Pošlete nám klidně hlasovku na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Ta další písnička krátce po 8, zhruba čtvrtá v pořadí, bude podle vás. Tak já se na to těším, jsem zvědav, jakou vyberete, a my si dál pojďme hrát Miraj, Olympiky anebo skupinu Krištof. Tři skupiny tady u nás.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
6: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily, a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Prodáváte auto? Auto je Rov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto je Rov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
13: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: Skvělé ráno, odbyla nám 8 hodina, posloucháte České ráno na rádiu Český Blaník a za chvíli to bude kapela Lucie.
1: Skamenělý dítě, osmi připraví tě, splašenej pliš, semišová myš.
0: V Českém ránu i divoký byl.
2: Ty jsi moje láska s oddělení hlavůde.
0: A nebo písnička Zamilovaná a Lenka Filipová.
3: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát zamilovaná.
0: Na Českém Blaníku jak na webu, tak v DAB+, tedy v digitálním vysílání, dál hrajeme české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, všude tady krásný letní den, teploty do 32 stupňů na jihu a jihovýchodě a pozor, v Čechách to bude teplota stejně vysoká, do 30 stupňů. Tak si užijte krásné úterý a buďte s námi.
5: Za volantem.
4: S Českým Blaníkem.
0: Z NDIC má aktuální informace Martina.
6: Nesouvislou kolonu evidujeme na dálnici D1 na Prahu mezi 32. a 21. kilometrem. Na vině silný provoz a dopravní omezení. Silnější provoz se zdržením okolo 15 minut evidujeme také na D1 dále na Prahu. Popojíždět budete od 15. kilometru až do Prahy. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je také silný provoz. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Brzdí také příjezd do Prahy po D10 na 20 minut od 12. kilometru a 15 minut na berete na D1 na Prahu před Brnem u Holubic na kilometru 210. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv na českých, moravských a také slezských dálnicích, silnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici, číslo je 720 83 63 07. Šťastnou cestu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny podmínek zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálým misím u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali poslancům i spornou novelu stavebního zákona. V americké ulici v Kladně dál zasahují desítky hasičů. Od noci tam hasí rozsáhlý požár Lidlu. Oheň dostali pod kontrolu nad ránem. Dohašování bude probíhat zřejmě po celý den. Škoda je předběžně vyčíslena na 120 milionů korun. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno, ale muselo být na 53 lidí i z blízké ubytovny. V areálu výstaviště v Brně pokračuje výstavba nové multifunkční haly. Ta ponese název T-Arena. První akcí, která se tam odehraje, bude mistrovství Evropy žen v házené. V jaké fázi jsou práce, řekne mluvčí stadionu Edita Smělíková.
12: Pracujeme na všech dokončovacích pracích. Těch prací je celá řada. Aktuálně se pracuje na multimediální kostce, osazování sedaček. Dokončovali se velké LED obrazovky, které jsou na fasádě. Z venkovních prací se dokončují příjezdové cesty, parkoviště.
11: Zcela hotová by měla být na konci října. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open boj o semifinále. V něm o premiérový postup zabojuje s obhájkyní dvou posledních titulů Arinou Sabalenkovou. V případě výhry by se Nosková nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale Sabalenkovou by mohla svrhnout z pozice světové jedničky. Zápas začne v 17:30. Tolik zprávy na Českém Blaníku. A Martí, je to opět tvoje.
0: Děkuju, předání slova proběhlo a já už posílám další českou.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A bude jich víc. Lucie, Marie Rotrová, tohle už je Lenka Filipová, písnička Zamilovaná. Tak hezké ráno, 8 hodin, k tomu 5 minut. Posloucháte Český Blaník. Ten kratičký sen.

0: Marie Rotrová na vlnách rádia Český Blaník, Českém ránu, minutu a máme 8:45. Co dál? No bude to podle vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Zuzka Pardubice zdraví všechny posluchače Českého Blaníku. Včera jsem naladila a to vaše rádio mě skutečně baví. Ovšem chtělo by to nějakou jodlovací. Máte, nabídnete? No, Zuzko, hledal jsem a jednu jsem našel. Co jednu? Já našel tři, ale ta jedna... Ta si myslím, že je přímo, jak se říká, peckouzní. Jirka Korn a můj dědeček mě učívával jodlovat.
2: Písnička na přání.
1: Na

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: To byla skupina Divokej Vil, která vlastně ten poslední týden na závěr prázdnin sobotu zahrála, jak se říká, Divokej Vil doma, tedy v Úvalech u Prahy. Koncert to byl parádní, byl jsem se podívat, klukům to hraje, no prostě to je jedna radost. Takže dál, buďte takhle skvělí. Koncerty se chystají, více samozřejmě v dalších vysílacích hodinách našeho Blaníku, toho českého, protože české písničky, ty jsou u nás doma. Co dál tady pro vás? Alice Springs a Vrať se mi zpátky a za chvíli Honza Nedvěd a Vrány. Kdy přiletí Vrány? Já myslím, že ještě chvilku si počkáme, protože aktuální počasí nám hlásí, že bude stále poměrně teplo. Je faktem, že zítra se nám ochladí, ale pozor, sobota, neděle, tam prý až 31 stupňů, takže léto stále je s námi a to je dobrá zpráva.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
12: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
13: Za volantem
14: s českým Blaníkem.
15: Souvislou kolonu evidujeme na dálnici D1 na Prahu mezi 32. a 6. kilometrem. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je také silný provoz. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A brzdí také příjezd do Prahy po D10 na 20 minut od 12. kilometru. 15 minut naberete na D1 na Prahu před Brnem u Holubic na kilometru 210. A dopravní nehoda se řeší v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu na 17. 15. kilometru za Mníškem pod Brdy. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Martino, díky, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. 720 83 63 07. To je číslo našeho WhatsAppu. Já vám přeji hezké ráno a posílám Alice Springs.

dech. Opřední o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme, a rosa na kolejích.

0: Jo, tak tohle byl Honza Nedvěd a písnička V rány.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je Eduard Novotný, Český hydrometeorologický ústav. Eduarde, jaký bude dnešek?
2: Dnes bude většinou jasno až polojasno, tedy slunečno, a dočkáme se i tropických teplot. Odpolední maxima vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia a o něco chladněji bude na severu a západě Čech. Tam čekáme teploty mezi 26 a 29 stupňů Celsia. Na horách pak bude nejtepleji na Šumavě, tam budeme moci naměřit až 24 stupňů a vítr bude slabý. Během dneška bude zesilovat na mírní z jižních až jihozápadních směrů.
0: Tak to vypadá na krásný letní den a pohodové písničky z Českého Blaníku letí k vám. Tohle je Hana Zagorová, Petr Rezek.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Skládáš den z pocitů.

0: Skvělé ráno, krásný úterý, pustili jste si rádio. Český Blaník, za to velké díky. A právě my teď míříme do Mikulova. Ten totiž od pátku ovládne tradiční pálavské vinobraní. A dvě tamní novinky nám teď představí jeho ředitelka paní Petra Bako.
1: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: Stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program, ten bude navíc zdarma. Ještě tady připomínám, že půjde o 79. ročník a odehraje se teď od pátku do neděle. Tady u nás za chvíli Veronika Rážová, do té doby třeba Michal Tučný, anebo Karel Gott a jeho nádherný chor. Tak už si užijte, hlavně ten dnešní den bude krásný, teplý, no prostě letní. Tak buďte s námi a hezký den.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
2: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
7: www.hotovky.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
11: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
14: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
15: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
14: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
15: Tak teď už to zvládnem.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
18: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
18: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
7: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
18: www.cirkushumberto.com
19: České ráno?
20: Na české

jenom směle, teď už to nebude.

léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

den, dva nebo týden a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů.

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: němuž přidám já svůj.
1: Nádherný chor Karla Kotta. Tak to byla pěkná tečka za další hodinou na Českém Blaníku. Teď už je s vámi Veronika Rážová, 9. hodina je tu a před námi Lucka Bílá. A její útěk taky Petr Janda.
2: Nějak se vytrácíš, má lásko, jak mince rozměněná na šestáky a se šestáky.
1: A dáme si i báječnou Anetu Langerovou a její Vodu živou. Vytrácíš.

0: Taková pestrá hudební nadílka nás tu čeká mezi 9. a 10. hodinou. Za chviličku si dáme taky aktuální zprávy. Ještě předtím ale pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude den jako malovaný. Očekávejte, že většinou bude obloha krásně jasná až polojasná. Teploty se budou houpat mezi 29 až 32 stupni Celsia. Na severu a západě bude o něco chladněji, 26 až 29. I na horách bude příjemně kolem 20 stupňů Celsia. Tak si užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Už víš, co máš s tím ramenem?
6: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
5: Takže musíš zase někam jinam?
6: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
5: To bych taky potřeboval.
6: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: české písničky, které máte rádi.
1: Hezké úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali i spornou novelu stavebního zákona. Podvodníci zkoušejí další trik. Tentokrát se vydávají za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a lidem slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k jejich internetovému bankovnictví. Více říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
2: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
1: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodů nebo doplatku. Rodina v Polsku vyhodila do smetí starou komodu a v ní úspory v eurech za víc než 1 000 000 korun. Když si to uvědomili, byl už nábytek i s penězi pryč. Naštěstí pak ztracené úspory dokázali vystopovat a vrátit oslovení policisté. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. To byly nejnovější zprávy. Přejeme příjemné dopoledne.
0: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
3: 9 hodin a 4 minuty posloucháte Český Blaník a když budete poslouchat dál, tak vám můžu slíbit třeba Anetu Langerovou, taky to bude Lucie Bílá, ale ještě předtím balet. Hej, pane disc jockey.

0: sní nic nova dítěte. V nočním lese zaklete.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.

0: Angerová a voda živá. To rekord. A teď už Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pepíno nám přinese další kousek, tentokrát silácký.
1: Silák Železný Zekon patří k nejstarším, myslím služebně nejstarším spolupracovníkům muzea rekordů. My jsme hrozně rádi, že Zdenda je pořád plný síly. A teď na festivalu českých rekordů v Jihlavě to dokázal, když za 2 minuty 10krát přetrhl klasickou bavlněnou prádelní šňůru. To prosím vás, nezkoušejte po něm, ale my jsme mu rádi zatleskali a zapsali jsme ho do České knihy rekordů.
0: No tak si to představte, čerstvě vyperete prádlo, pověsíte si ho, no a pak přijde Železný Zekon a roztrhne vám prádelní šňůru. Já každopádně gratuluju, úžasný rekord.

0: to vlastně je?
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.
3: Doufal jsem, že jsem jiný. Že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol. Zožiera ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

Cop, pár minut a skutečně pár minut zbývá do 9:30. Vy posloucháte Český Blaník. Dnes máme 8. září. Já vám už za chvilku prozradím, co významného se dnes stalo a také co významného se dneska slaví. Počkejte si na to a do té doby si užijte Činasky anebo Petra Jandu.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjos.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
16: Český blaník.

0: Plamen na českém Blaníku zažehla Kateřina Marie Tichá. 9 hodin 46 minut. Dnes máme úterý 8. září. Představte si, že právě dnešek je Mezinárodním dnem gramotnosti. Vyhlášen byl už v roce 1966 organizací UNESCO a má upozornit hlavně na význam gramotnosti jako základního lidského práva a taky podpořit boj proti negramotnosti ve světě. Jinak nutno dodat, že bychom si měli vážit toho, co máme, protože když to shrneme ve celosvětovém měřítku, tak základní gramotnost pořád chybí 100 milionům dospělí. Největší problémy přetrvávají v subsaharské Africe a také v Jižní Asii. Kromě klasického čtení, psaní a počítání se důraz klade taky na digitální, finanční a čtenářskou gramotnost, což je zajímavé, protože podle dat Českého statistického úřadu vykazuje 69% Čechů mezi 16 a 74 lety alespoň základní úroveň digitálních dovedností. A dá se říct, že Česko se tak díky tomu pohybuje nad průměrem Evropské unie. Zkrátka a dobře, podtrženo a sečteno, jsme skvělí. Jinak pojďme ještě připomenout, že co se týče finanční gramotnosti, tak přibližně třetina dospělé populace vykazuje nízkou finanční gramotnost. Takže tady bychom naopak měli něco přidat. No, před námi už jsou další české písničky, těch vám dodám dostatek. Můžu vám slíbit třeba Vaškaneckáře Zo anebo Jeleny s Janou Kirchner. Už za chvíli.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Běžky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
5: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
16: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
17: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
18: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
19: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
18: Více na www.hormann.cz.
19: Herman. Jistota na celý život.
20: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
21: Coffee Limit.
12: tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit.
21: Radio Český Blaník.

0: Pohádková písnička, tak to byl Václav Neckář, Miluju a maluju na Českém Blaníku. Je tu 10. hodina a po ní tu bude Pavel Bobek.
1: Řeklí lásko, mě ubývá sil.
0: Taky Petr Muk, i ten bude zpívat o lásce, o tom, jaká je to nebezpečná věc.
2: Je láska má, co jsem ti dal.
0: Karlem Gottem se podíváme na to, co se děje, když milenky pláčou.
3: Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není.
0: Taky už se tak těšíte na další hodinu plnou českých písniček, které máte rádi. Já moc. Ještě předtím zprávy a taky počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes očekávejte, že bude krásný den, možná, že jeden z posledních ryze letních dní. 29 až 32 stupňů, to jsou dnešní maxima, obloha má být jasná až polojasná, na severu o něco chladněji, do 29 stupňů, na horách 20. Tak užívejte spolu s námi, s Českým Blaníkem. Zprávy už za okamžik a pak pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
5: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebíblice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Česko čeká ve středu výrazný teplotní rozdíl. Zatímco na západě bude kolem 15 stupňů a dorazí déšť, na východě můžou teploty vystoupat až ke 32 stupňům. Studená fronta pak přinese déšť, přehánky a místy bouřky také na Moravu a do Slezska. Soukromé a církevní školy by mohly přijít o část peněz od státu. Vláda hledá úspory a premiér Andrej Babiš kritizuje hlavně podporu škol, které zároveň vybírají školné. Nejde přitom o žádnou novinku, ale desetiletí fungující systém určený zákonem. Počet ohrožených živočichů i rostlin na zemi neustále narůstá. V červeném seznamu, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody, je aktuálně skoro 50 tisíc organismů, které jsou ohroženy vyhubením. Pokračuje mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.
1: Při jejich zachování a udržení na planetě hrají zásadní roli moderní zoologické zahrady, také botanické zahrady, které tyto druhy chovají, respektive pěstují. I v Zoo Ostrava takové druhy máme, aktuálně jich 14.
0: Patří k nim například jelen milu, hrdlička sokorská nebo endemit z Nového Zélandu, nádhernice rudá. Německý tenista Alexander Zverev je posledním čtvrtfinalistou letošního US Open. První nasazený hráč postoupil v New Yorku mezi 8 nejlepších po osmifinálovém vítězství nad Italem Darderim. Uspěla také turnajová čtyřka Američanka Coco Gauffová, která porazila Krajanku Jovičovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník, 10 hodin, 5 minut k tomu. No a jestli pak si vzpomínáte na písničku Girls Just Wanna Have Fun, no tak to je ona, akorát v podání Hanky Zagorové, Džínovej kluk na Českém Blaníku. Tak si ho užijte.

blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít

0: Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil na Českém Blaníku. 10:45, to je aktuální čas. No a my se teďka společně vydáme do, řekla bych spíš západních Čech, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a taky Františkovy Lázně. Oslaví totiž 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy budou trvat 3 dny a v pátek se začne slavit v Mariánkách. Jak říká také zástupkyně UNESCO ve městě Zuzana Stejskalová.
1: V Mariánských Lázních začneme hned ráno na hlavním nádraží, kde se otevře k příležitosti těchto oslav vlastně 2 prostory, které jsou dlouhodobě nevyužívané, a vedle toho bude takové pop-up čekárna, kde si budou moc jak hosté, kteří budou přijíždět vlakem, tak i místní, kteří budou jenom zvědaví a chtějí se přijít s náma slavit, volně k rozebráním nový výtisk novin, které jsme vydali k oslavám 5 let výročí zápisu do UNESCO.
0: Tak to je moc zajímavé, my moc děkujeme, je to taková dobrá inspirace pro vás, pokud třeba nevíte, co s časem. Já ještě prozradím, že oslavy se pak budou přesouvat na kolonádu a večer do hotelu Lesní mlýn. V sobotu se pak budou konat v Karlových Varech a v neděli ve Františkových Lázních. Takže my zdravíme na západ Čech a vracíme se zpátky k nám, českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku jedna od Petra Muka, bude tu i Maruška Rotrová, ale ještě předtím Argema. Tohle je Ráj na Českém Blaníku.

0: Petr Muk na českém Blaníku, láska ta nebezpečná věc. Já vám přeju krásné dopoledne, 10 hodin 29 minut k tomu a už za chviličku vám prozradím, jak si můžete nechat zahrát písničku na přání, tedy jakým způsobem to u nás probíhá. A to za předpokladu, že to nevíte. Pokud to víte, tak klidně už teď můžete přemýšlet nad tím, kterou si necháte zahrát a klidně mi můžete poslat zprávu. Jak už jsem říkala, více za okamžik, do té doby třeba Karel Zich anebo Petra Zámečníková.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
10: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
11: Kráva, kráva, kapr, kapr!
12: Kapr, kapr, husa, husa!
13: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
14: Kruta, kruta, tchos!
13: Nech toho a pojď.
14: Tchos.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
16: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Pro doma.
18: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
19: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
12: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Český Blaník.
4: Český Blaník.
10: Český Blaník.

pak nie si moja, tak potom neviem, čia si. Máš detskú tvár,

0: Vašo Patejdl a kněz si moja, o tom nevím, či asi. Posloucháte Český Blaník a já vám dávám tu krásnou možnost, abyste si vybrali písničku, kterou máte rádi, abyste mi to napsali a já vám můžu slíbit, že vám ji zahraju. Stačí, když budete první, kdo napíše na 720 836307. Napište mi, kterou písničku byste rádi slyšeli, zhruba za půl hodiny bude v éteru. No a pokud máte nějaké věnování, komu byste ji rádi poslali, tak to tam nezapomeňte doplnit. No a pokud se vám nechce psát, tak můžete taky nahrávat. Jestliže máte WhatsApp, nahrajte mi hlasovku, napište do hlasovky, nahrajte, co byste chtěli, pro koho byste to chtěli, proč byste to chtěli a taky, jak se jmenujete. A já takhle celou tu vaši zprávu můžu pustit do vysílání a věřte tomu, že tomu, komu písničku pošlete, určitě uděláte velkou radost. Před námi jsou další písničky, které máte rádi, hlavně ty české, takže Naďa Urbánková anebo Richard Miller, už za chvilku.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Ahoj kamarádi a trampové, 12. září vás veme na 33. ročník festivalu Tremské Pikovice. Zahraje to nejlepší z naší scény. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, X-Ted, Hobou Survival, Alva, Sichravo, Heureka a Tabásek and Partia. Zábava pro všechny, rýžování zlata, železný tramp, zlatokop Tom, skauti a další. Skvělé jídlo a pivko, báječná tremská atmosféra a přidaný vlak Českých drah ve 23.30. Pojďme si to pořádně užít. Více na www.tremskepikovice.cz.
13: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Tak to jsou Kabáti na Českém Blaníku a jejich Bára. 11. hodina je tu a my si po ní dáme třeba Michala Tučného. Představí se nám jako prodavač.
1: Je to deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cíku, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete.
0: Taky tu bude poetika, půlnoc.
2: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.
0: A těšte se i na duet Jiřího Korna s Helenou Vondráčkovou. A taky to bude jedna podle vás, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720 836 3307.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jaké máte pocity z toho dnešního krásného počasí? A naprosto úžasné, protože to vypadá na nádherný letní den, kdy teploty budou dosahovat dost vysoko, až ke 32. stupni. Čekejte, že na severu a západě Čech to bude do 29 stupňů a na horách kolem 20. Očekávejte, že po celý den bude jasno až polojasno. V noci se nám pak lehce ochladí na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra už bude o něco méně krásné počasí, ale pořád to bude stát za to. Očekávejte, že během zítřka totiž může i pršet. Lokální přehánky by se měly objevit především od západu Čech, ale na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Tam se déšť nebo přehánky vyskytnou jen zřídka, a to během pozdního odpoledne. Zítřejší nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. V Čechách odpoledne potom ochlazování a na horách kolem 16. Takže opravdu zítra bude záležet na tom, kde se budete vyskytovat, protože co část republiky, to jiné počasí. Už za chvilku zprávy a pak další české písničky.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.
7: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lener Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lenermotors.cz.

0: Příjemné úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly necelých 374 tisíc uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely bezmála 100 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Cestování po železnici se zrychlí. Správa železnic chystá elektrizaci trati mezi Havličkovým Brodem a Hlinskem v Čechách. Proto teď hledá projektanta a zhotovitele zakázky. O konkrétních plánech mluví mluvčí státní organizace David Kabele.
1: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Jízdní doba mezi Havličkovým Brodem a Hlinskem se díky investici vrátí přibližně o 7 minut.
0: Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů. 6 zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů od 18.45 se představí Linec se záložníkem Krištofem Daňkem, jenž je jedním ze 3 Čechů v soutěži mimo hráče Slavie Praha. Linec si odbude premiéru v lize mistrů na hřišti AEK Atény. To byly aktuální zprávy, přejeme příjemné úterní dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 11. hodina nám odbyla a teď budou znít další zvony, ty od Marty Kubišové. Já vám přeju krásné dopoledne, posloucháte Český Blaník, tak si užívejte české písničky s námi.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání. 11 hodin, 17 minut a je tu čas na to, abychom dělali někomu radost a tím někým bude Jirka. Dobrý den do rádia, prosím zahrajte mému bráchovi Jirkovi k dnešním narozeninám. Ještě rok a budeš tu mít 50, píše Lenka. No a co máme hrát Jirkovi, tak my to víme. Lenku, ale Filipovou a písničku možná. Tak všechno nejlepší a tady je slíbená písnička na přání.
2: Písnička na přání.
0: Na Českém Blaníku.

0: Peternač, Kristýnka i Vaspí. I Peternač byl vlastně na jednom z našich písničkových videí na Českém Vaníku, tedy na Instagramu Českého Vaníku a samozřejmě i na Facebooku. Tak pokud nás ještě nesledujete na sociálních sítích, tak doporučuji, abyste to udělali. Najdete nás jako Český Vaník a dennodenně tam přibývají nové a nové věci. Pokud patříte mezi pejskaře, tak tam pro vás máme něco aktuálního. No a stejně tak, pokud byste třeba chtěli vědět, co já mám společného s Honzou Rosákem. No tak schválně, co myslíte? Zkuste se zamyslet. No a odpověď najdete právě tam. Dnešní příspěvek Instagram i Facebook Českého Blaníku vám to prozradí. Teď už se vrátíme k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Michal David a nebo taky Kečup a Slepá.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Vinobraní v Tróji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy. Čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
7: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla kapela Olympic Nebe nad hlavou. No já musím říct, že tentokrát to nebe nad hlavou je krásně modré, jako vymetené. A doufejme, že nám bude přát i o víkendu, protože jsem se koukala, že během víkendu se děje tolik zajímavých věcí, tolik míst se otevře návštěvníkům, tak například dožínky Olomouckého kraje, tak ty vás lákají do Náměšti na Hané. V sobotu 12. září od 9.30 můžete vstoupit zcela zdarma a těšit se třeba i na příjemné akce pro děti. Můžete je vzít do obilného pískoviště na Slaměný hrad, na učnou stezku, kreativní dílny, skákací hrady a vy si můžete mezi tím užívat úžasnou výstavu zemědělských strojů. Navíc pro vás všechny budou připraveny i koncerty spousty kapel, takže pokud máte rádi hudbu, pokud jste třeba z Moravy, nebo pokud si tam chcete udělat výlet, rozhodně byste si to neměli nechat ujít. Dožínky Olomouckého kraje už tuto sobotu. No u nás na Českém Blaníku non-stop, včetně soboty, pojedeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. A tak se těšte za chviličku třeba na Ilonu Čákovou, ale ještě předtím Xindl X, ten přijíždí na vodě.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
12: Levels.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

0: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

kapela Krištof a Lolita na Českém Blaníku 12 hodin a 18 minut k tomu. Máte rádi víno? Tak pokud ano, tak máte šanci vyrazit třeba na vinobraní na vinici Svaté Kláry v Troji. Už tento víkend, tedy jak v sobotu, tak v neděli, se můžete v pražské botanické zahradě těšit na tradiční vinobraní s tím, že nejenom, že tam půjde o dobré víno, ale taky o oslavy sklizně, které vám kromě toho, že budete moct ochutnávat, nabídnou i bohatý doprovodný program. Vystoupí například Emma Smetana a Jordan Hutch. Ochutnávat nabídnou i bohatý doprovodný program. Vystoupí například Emma Smetana a Jordan Hutch, 20 Minutes, Yes Brothers anebo

A víc informací se dozvíte v průběhu dní ještě tady u nás na Českém Blaníku, takže vám vřele doporučuji dál poslouchat. Už za chviličku tu budu mít pro vás Karla Kryla, Václava Neckáře a nebo Anu K. A 10:30 na Českém Blaníku.

0: Kde pak do snu? Do studia už brzy vejde Michal Krusberský a bude s vámi trávit odpoledne na Českém Blaníku. Takže už tady chystáme české písničky, kterými vás bude zásobovat až do 18. hodiny, ale do té doby já s vámi taky ještě něco stihnu. Můžu slíbit třeba Michala Hrůzu, Petru Janu anebo Karla Kryla. Už za chvilku na Českém Blaníku.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Krupce Maršově za 1 575 000 korun, byt 1+1 v České Lípě za 2,5 milionu, byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 990 000, rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 4 630 000 a byt 2+1 v Aši za 2 290 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky. Rychlé a kvalitní. Nově v Praze.
5: www.hotovky.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
7: Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na Českém Blaníku.

kde kdo křičel při té hrůze. Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Posloucháte Český Blaník, 12 hodin 42 minut, k tomu Michal Krusberský už je tady.
1: Ano, trošku jsme se zapovídali, načančaný, ahoj.
0: Mě velice fascinuje, že my jsme schopni při vysílání Českého Blaníku se věnovat českým písničkám, které máte rádi, které si tady hrajeme, analyzovat je, studovat je, povídat si o nich a pak třeba zapomenout promluvit do vysílání.
1: I to se může stát, je to tak?
0: Ano, i to se stává, takže já ti to tady předám. Doufám, že během dneška už se to nebude opakovat. No a doufám, že si užiješ krásné odpoledne s českými písničkami a s našimi milými posluchači.
1: 100% těším se a ty se mě krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami, na Svaté hoře, 12. září.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
9: Český Blaník.

0: Standa Ložek, za to může déšť, ne já. No, tak já za to taky nemůžu, ale déšť si možná budeme užívat už zítra. O tom víc počasí, které nás čeká za chvíli, ale teď vám prozradím, kdo nás čeká po té 13. hodině. Bude to další parťák Standy Hloška, čili Petr Kotfalt. Také se podíváme do Hollywoodu s kapelou Krištof. A ještě jedna velká pohoda od Hanky Hegerové a Petra Habky. Budeš má. A to si budeme notovat, myslím, všichni opravdu s chutí. Tak za chvíli pokračujeme.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší počasí se bude značně lišit, zatímco v Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu také četnější srážky, tak na Moravě a ve Slezsku. Tam bude ještě z počátku dne jasno až polojasno se sluníčkem. Až odpoledne tam přijdou taktéž mraky. No a teploty tomu budou odpovídat od 18 stupňů na západě až 32 stupňů na východě. V Čechách odpoledne pak čekáme další ochlazení. No a v Jeseníkách a Beskydech kolem 22, jinak na horách kolem 16 stupňů. Tolik zítřejší počasí a teď aktuální zprávy a Vladan Hýl.

0: Igor Červený se vyjádřil k ekologické situaci na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda průzkum odhalil zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami, včetně rtuti, arsenu nebo dioxinů. Území už zabezpečila policie a na konci září má začít jeho sanace. Na pražském letišti se rozšíří prostor pro pasovou kontrolu. Důvodem jsou delší čekací doby cestujících a vyšší nároky na její kapacitu. Co přesně se tam změní, říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hitmánková.
1: V terminálu 1 vznikne 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové EasyGo gatey. Projekt zároveň počítá s rozšířením prostoru, ve kterém cestující před hraniční kontrolou čekají. Modernizací projde také kompletní systém vzduchotechnických jednotek u celé pasové kontroly.
0: Práce proběhnou postupně tak, aby co nejméně omezili běžný provoz. Hotovo by mělo být na konci dubna. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů. Ti se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Vztahy mezi Maďarskem a Ruskem prošly letos zásadní změnou, když v dubnových volbách po 16 letech u moci skončil premiér Viktor Orbán. Dlouho očekávaný souboj bývalých profesionálních mistrů světa v boxu těžké váhy Tysona Furyho a Anthonyho Joshua se ani letos nejspíš neuskuteční. Britští rivalové se podle médií neshodnou na podmínkách ani dějišti zápasu. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte.
4: Ano, a v těch budeme pokračovat i teď 4 minutky po 13. hodině. Michal Krusbersky už je s vámi, přeju krásné úterý a tady je Petr Kotwald.

0: Petr Rezek, dětský vlak a taky v tom vlaku. Pokud zrovna sedíte, tak nás klidně můžete poslouchat, protože stačí se podívat na naše webové stránky radioblaník.cz, kde si můžete poslechnout i během té jízdy další díl podcastu Čísla Česká. A kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Buriancem z agentury Stemmark. Tentokrát dali řeč o vínu a o vinobraní. I o tom, co nám na vinobraní obecně vadí. Tak schválně.
1: Vlastně z toho vyšlo, že celkově je vnímaný velmi pozitivně jako to vinobraní ze všech úhlů, ale jedna taková jako věc, řekněme neduch toho, je vlastně spojený s počtem těch lidí, kteří se koncentrují na jednom místě, takže vznikají třeba fronty, které prostě my jako Češi nemáme rádi, ať už to je v obchodě, nebo právě na tom vinobraní.
0: No jo, fronty, na ty bychom rádi už zapomněli z těch dob socialismu, že jo? Tak vinobraní, ať už na něj vyrážíte teď v pátek, anebo ne, si rozhodně užijte na Moravě a my vám teď hned posíláme Valdemara Matušku. Tvá země!
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.

0: více jak pětiminutová záležitost Mariky Gombitové. Koloseum doznívá teď ve 13 hodin a 26 minut na Českém Blaníku. Marika Gombitová se letos vyrazila na dovolenou do Chorvatska, ukázala také fotky a vypadala na nich báječně. Tak já vám za chvíli prozradím nejenom, kdo nám bude hrát a zpívat, ale taky vám prozradím, co byste teď aktuálně mohli vyhrát na našich sociálních sítích, konkrétně na Facebooku Českého Blaníku. Tak s námi vydržte, no a za chvíli Olympik a taky Divokej Bill bude jejich Brouk.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Drobný máš?
7: Nepotřebujem. Mám apku.
8: Některé cesty začínají výhodněji. V Pytlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
9: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se v Lazadina městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
15: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
16: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hormann.cz.
15: Herman. Jistota na celý život.
17: Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

0: vlka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdívám a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Český Blaník.

0: stěžíš přivonět. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš.
1: Já.
0: Mívám kus žárlit na ten květ,

0: taková pohodička ve 13 hodin a 42 minut na Českém Blaníku. Tak pokud jste si teď mohli udělat pauzu v práci, dát si kafíčko, k tomu i něco sladkého, tak je to fajn, že jo? A my vás zveme na ochutnávku našich sociálních sítí, kam se rozhodně můžete přijít podívat, můžete vyťukat třeba na Facebooku Český Blaník, kde aktuálně hrajeme o 3 psí balíčky. Pokud máte, prosím vás, doma pejska, tak se mrkněte, mohli byste pro ně získat hezké dárky. Koukal jsem se nejenom o hrneček, kalendář, ale i nějaké ty pamlsky a to by se možná hodilo. To všechno třeba na Facebooku Českého Blaníku a u nás ve vysílání za chvíli Karel Gott a taky Marcela Holanová a Jirka Schillinger.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle byla šumperská kapela Opět Radeček a s nimi taky zpěvačka Mária Čírová. No a do vašich uší se vysloveně vloupali, jak se jmenuje tahle ta písnička. Nám se pomalečko jistě blíží 14. hodina a tak vám za okamžik taky prozradím, které další písničky budou soutěžit o vaši přízeň v té další hodince. Tak hned z kraje hodiny to budou Hop Trop a Tři kříže.
1: Jen tři kříže.
0: Taky si pustíme Marka Ztraceného.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím.
0: A ještě Alenka v Říši divů a Karel Zich.
1: A šel bych cestou prašnou, co nikdo
0: na českém blaníku další české písničky, které máte rádi.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
6: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
7: Potřebujeme obří mravence.
6: Svezeme ji na Jelenovi.
7: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
8: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
9: Počasí na českém blaníku.
0: Dnes máme slunečný den, ale zítra se nám to trošku rozdělí. V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami. Postupně čekáme od západu déšť a četnější srážky. A naopak na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku dne jasno až polojasno se sluníčkem a ty mraky tam dorazí až později, kdy se také vyskytnou přeháňky či bouřky. Teploty se budou 100% lišit. Na západě 18 stupňů. A naopak na východě až 32 stupňů, takže takovéhle rozdíly během jednoho dne. No, v Čechách odpoledne čekáme pak další ochlazování, na horách kolem 16, jen v Jeseníkách a Beskydech tam bude tepleji až 22 stupňů. A teď už další zprávy a s nimi samozřejmě ve studiu také Vladan Hýl.
10: Zprávy na českém blaníku.
11: Příjemné odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Česko čeká ve středu výrazný teplotní rozdíl. Zatímco na západě bude kolem 15 stupňů a dorazí déšť, na východě republiky můžou teploty vystoupat až ke 32 stupňům. Studená fronta pak přinese déšť, přeháňky a místy i bouřky také na Moravu a do Slezska. Soukromé a církevní školy by mohly přijít o část peněz od státu. Vláda hledá úspory a premiér Andrej Babiš kritizuje hlavně podporu škol, které zároveň vybírají školné. Nejde přitom o žádnou novinku, ale desetiletí fungující systém určený zákonem. Botanická zahrada v Pražské Troji opět přivítá milovníky vína. Už tento víkend se tam totiž na vinici svaté Kláry koná tradiční vinobraní. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí této zahrady Michaela Bičíková.
12: Pro milovníky vína a návštěvníky máme přichystány ochutnávky vín jak z místní produkce, tak i z dalších českých, moravských a zahraničních vinařství. Připraveny budou koncerty, cymbálová muzika, komentované prohlídky vinohradu a také řemeslné ukázky i bohatý program pro děti.
11: Ještě doplním, že celým programem vás provede Adéla a Petr z naší ranní show. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních dvou ročníků, Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Tolik nejnovější zprávy, přejeme pohodové úterý.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom písničky, za chvíli se podíváme také na hokejovou extraligu. Prozradíme, kdy odstartuje, ale teď Hop, Trop a Tři kříže. A Michal Krusberský je s vámi, tak ať se daří v práci i za volantem.

Pejte Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: stále věřím a taky Marek Ztracený, 13 minut po 14. na Českém Blaníku. No a uvěříme, nebo respektive věříme, že i letos ta hokejová extraliga bude stát za to. Přesně za týden, tedy v úterý 15. září začne a čekají jí velké výročí. 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna se tak chystá 33. kolo v retro stylu, kde týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. A jakou letos čeká vedení extraligy návštěvnost, tak to nám prozradí sám a pan ředitel soutěže Martin Loukota.
1: Ta meta pro nás, když to řeknu v základní části, je v poslední době prostě nastavená tak, že 2 miliony diváků, nechci říct, že je povinnost, ale je to něco, k čemu jako zlížíme. Plus pak záleží na playoffu, kolik se hraje celkově utkání, kde se ta návštěvnost pohybuje zhruba na v součtu prostě 2,5 milionů podle toho, jaké vlastně týmy se dostanou do playoffu, jak velkou mají kapacitu těch hal. Takže my určitě chceme atakovat ty 2 miliony a pevně věřím, že můžeme překročit i ten celkový rekord.
0: No, tak budeme držet palce, ať rekord opravdu padne. A vám teď zase budeme pro změnu hrát. Karla Zicha už jsem sliboval, tak si ho dáme za okamžik, ale nejdřív vanastovky. Otevřená slomenina srdečního svalu.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splává.

0: Janek Ledecký, kterého si můžete často přijít poslechnout na naše letní koncerty, kde vystupuje. A přátelé, ještě jsme s nimi neskončili, ještě dva termíny pro vás rozhodně máme. No a za chvíli pro vás budu mít taky Helenu Vondráčkovou, která musela předčasně díky suchu na Orlíku zazimovat svůj houseboat, protože prostě už ho museli vytáhnout na břeh. Není tam voda, že jo? Je tam prostě sucho. Takže musela si trošku zkrátit sezónu, ale rozhodně ten svůj houseboat prodávat nechce, protože to tam má ráda. A my zase máme rádi její písničky, a tak si za chvíli dáme Sladké mámení.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
7: Kruta, kruta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
10: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
11: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: svátek dáš mi.
1: Ano, život Evičky Farné, to je taky takový příběh z Leporela. Teď 14 hodin a 42 minut k tomu.
2: Co Čech, to rekord.
1: A to je taky čas, kdy už míříme prolistovat knihu rekordů a Pepíno Vaněk vybere další zajímavý domácí rekord. Tentokrát bude vysloveně silácký.
3: Silák Železný Zekon patří k nejstarším, myslím služebně nejstarším spolupracovníkům Muzea rekordů. My jsme hrozně rádi, že Zdenda je pořád plný síly a teď na festivalu českých rekordů v Jihlavě to dokázal, když za 2 minuty 10krát přetrhl klasickou bavlněnou prádelní šňůru. To prosím vás, nezkoušejte po něm. Ale my jsme mu rádi zatleskali a zapsali jsme ho do České knihy rekordů.
1: No já to rozhodně zkoušet nebudu, já bych to nedal.
2: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
10: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
11: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
12: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
11: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
12: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
11: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
12: www.cirkushumberto.com.
13: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: Olympik a taky Petr Janda, který bude mít zanedlouho charitativní koncert na podporu kostela v Chotěvicích, čili to je kostel, který vlastně Richard Krajčo se svojí manželkou, tak právě tam bude taky Petr Janda vystupovat, aby jim pomohl. No, už brzy. A ještě dřív Dalibor Janda u nás v Žít jako kaskadér.
1: Žít jako kaskadér.
0: Taky budou Činasky a Stížnost. A ještě Turbo, Díky a jdu dál. A další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den to bude takové rozpůlené, řekl bych, uprostřed republiky děláme čáru a na každé straně úplně něco jiného. Zatímco v Čechách bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, postupně také s deštěm četnějším a s bouřkami, tak na Moravě a ve Slezsku tam to zpočátku dne bude přesně naopak, bude nejdřív slunečno s jasnou či polojasnou oblohou, až odpoledne máme také tam čekat přibývání oblačnosti a později i ty dešťové přehánky. Teploty na západě republiky kolem 18 stupňů, naopak na východě až 32. No a v Čechách odpoledne čekáme dalšího ochlazování. Na horách v průměru kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď změna naproti mě u zprávářského mikrofonu. Už je Dominik Šmaus.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. To se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený. Na konci měsíce začne sanace území. Potrvá do června 2028. Národní park uvedl, že situace neomezí provoz na turistických trasách. Nezaměstnanost v Česku v srpnu činila 5%, zůstala tedy stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, naopak nejnižší byla v Praze. Policisté varují před podvodními prodeji briket nebo pelet. Během několika dnů na přelomu srpna a září zaznamenali na Olomoucku už 6 případů okradených lidí. Všechny měli obdobný scénář. Lidé reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se ale nedočkali. Plzeň má nový velkokapacitní parkovací dům, stojí v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Kolik se do něj vejde aut a kdo ho může využívat, řekne mluvčí města Eva Barborková.
9: Objekt pojme až 433 vozidel, a to ve 3podlažní podzemní a 5podlažní nadzemní části. Zajíždět do parkovacího domu budou vozidla ze Slovanské aleje a dům by měl sloužit hlavně rezidentům v rámci budovaných bytových domů, dále také uživatelům z objektu Tech Tower a dalším zájemcům.
8: Základní hodinová sazba v čase od 7 do 19 hodin vychází na 10 korun za hodinu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A těm se rozhodně budeme věnovat i teď po 15. hodině. Ale za chvíli nabídnu mimo jiné také 3 ve 3. Už teď můžete tipovat, na jaké téma to dneska bude. Ale ze všeho nejdřív Dalibor Janda a Žít jako kaskadér. Michal je s vámi. Hezký den. Auto na vodu.

0: Jirka Korn nám letos poprvé a doufejme, že naposledy zpíval na konopišti a byl výborný, byla to skvělá show. Teď na Českém Blaníku nabídl písničku Dík.
1: Radio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A my se dneska, přátelé, zaměříme na hlupáky. Na hlupáky v písničkách, protože byste nevěřili, že i v minulosti se často objevovaly právě v tématech, o kterých se psalo a také zpívalo. Takže koho si dáme? Marušku Rotrovou, Jen hloupí se loučí s láskou, Nesmí chypět Katapulta, Hlupák Váha, že jo? A taky jedna pohádková, Honza Čenský, Hlupáku najdu tě. Taková zajímavá směsice právě teď u nás, 15 minut po 15.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Taková vysloveně dobíjecí písnička, že vás jakože nabije dobrou energií. Honza Čenský, Hlupáku najdu tě, a my jsme našli další české písničky a nabídneme vám je za chvíli. Rozhodně budou turbo a taky si dáme kapelu Jelen s Jiřím Pavlicou a s Hradišťanem. Prostě naše oblíbená, miluju tě. Za malý okamžik.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online.

0: Jsou tady tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze.
6: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
5: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
6: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
11: Rádio Český Blaník.

0: Společný počin kapely Krištofa Jarka Nohavici, tohle byly Křídla z mídla na Českém Blaníku. A my opět míříme na naše webovky, kde pro vás máme další díl ze seriálu Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlastík Suk povídá s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou a také jejími hosty. V posledním díle přivítali paní doktorku Věru Adámkovou a řešili hlavně hubnutí, což by vás třeba taky mohlo zaujmout.
1: Tak musím říct, a říkám to nerada, ta pravda někdy je bolestivá a tady je bolestivá. My jsme poměrně takový tolerantní k obezitě. Bohužel obézních máme podle těch statistických dat, a budeme si o tom dále povídat, téměř víc než polovinu obyvatel dospělých, ale bohužel téměř 20% dětí. A tady to je velká katastrofa, protože u těch dětí obezita může zakládat opravdu velké komplikace již v mladém věku a to bychom nechtěli.
0: No, proč někdo zhubne téměř bez námahy, zatímco jiný se i přes velkou snahu nikam neposune? A proč samotné počítání kalorií často nestačí? Tak tohle a mnohem víc se dozvíte v celé epizodě na adrese radioblaník.cz. Tak si to klidně puste i doma při práci a my vám dál hrajeme české písničky, které máte rádi. Už za chvíli Věrka Martinová a také Blue Effect.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kailovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Ahoj kamarádi a trampové, 12. září vás veme na 33. ročník festivalu Trampské Pikovice. Zahraje to nejlepší z naší scény. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, X-Ted, Hobo Survival, Alva, Sichravo, Heureka a Tabásek and Partia. Zábava pro všechny, lyžování zlata, železný tramp, zlatokop Tom, skauti a další. Skvělé jídlo a pivko, báječná trampská atmosféra a přidaný vlak Českých drah ve 23.30. Pojďme si to pořádně užít. Více na www.trampskepikovice.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
15: Český blaník.
16: To je Blaníček.

0: hrouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová, z nebe pláče déšť, to bude možná zítra. Zatím svítí sluníčko a my vám k tomu krásnému dni posíláme taky Helenu Vondráčkovou už za okamžik. Bude i optimistická Olga Lounová. A ještě budeme hledat ženu z Mandraže. Hledá se žena, dobrá zpráva. I po 16. hodině české písničky, které máte rádi.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Music.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Počasí na Českém Blaníku.
5: Zítra bude v Čechách zataženo oblačno, s lokálními přeháňkami postupně čekáme i četnější srážky a bouřky, no ale na Moravě a ve Slezsku tam bude ještě jasno či polojasno se sluníčkem. Až odpoledne a k večeru přijdou další mraky a dešťové přeháňky. A teploty tomu budou odpovídat, na západě jen 18 stupňů, na východě až 32.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh rozpočtu, který kabinet představil, podle lidovců odporuje programovému prohlášení vlády. Kabinet by ho proto měl podle předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. Na hranici se Slovenskem se na den vrátí kontroly, a to v rámci cvičení bezpečnostních složek, které začne zítra ráno a potrvá 24 hodin. Cílem je prověřit operační plány policie, armády i celní správy. Zásadní dopravní komplikace policisté nepředpokládají. Mladé lidi stále méně láká studium technických oborů. Ministerstva školství a průmyslu proto plánují, jak o ně opět zvýšit zájem a lépe propojit vzdělávací sféru se zaměstnavatelem. Další podrobnosti má reportér Radek Barkman.
7: Pěkný den. Česko chce reagovat na chybějící počty pracovníků v technických oborech. Spoluprací Ministerstva školství a Ministerstva průmyslu a obchodu byl nastartován projekt Technické Česko. Ten primárně cílí na založení, případně rozšíření pomalu zaniklé polytechnické výchovy s moderními prvky. Klást se také výrazný důraz na prosazení takzvaného duálního vzdělávání, tedy spolupráce škol a firem podle modelu Rakouska nebo Německa. Z Ministerstva průmyslu a obchodu Radek Barkman.
6: Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale taky silná vedra a sucho, které poškodily révu a hrozny. Francie je po Itálii druhým největším producentem vína na světě. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
4: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
5: Ano, a pokud jste pořád ještě bílí jako vápenky, tak ještě dneska si můžete lehnout na sluníčko a chytat ty paprsky, možná poslední podzimní, kdo ví, a my vám k tomu hrajeme další české písničky, které máte rádi. Teď hned Helena Vondráčková.

0: skvělá Olga Lounová, kterou taky často můžete vidět a hlavně slyšet na našich koncertech. No ale teď se pojďme podívat úplně na jinou písničku.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: My už si za chvíli pustíme kapelu z Plzně, která bohužel momentálně nefunguje, ale já teda pořád doufám, že to pánové jednou dají ještě dohromady, protože těch hitů, které udělali za svou kariéru, tak těch bylo opravdu hodně. Myslím tedy kapelu z Plzně, myslím Mandraže a Pepa Bolan, který teď, když je bez práce takzvaně, dělá Tatéra, tak nám prozradí, jak to tehdy bylo s písničkou Hledá se žena.
3: Píseň Hledá se žena, ta vznikla za dost jako komplikovaných podmínek, protože to bylo v době, kdy jsme natáčeli naši druhou desku a my už jsme jim měli vlastně skoro celou nahranou, akorát nám tam chyběla jedna nějaká jako zásadní píseň, která by jako doprovázela nebo charakterizovala celou tu desku a nemohli jsme nic vymyslet, furt jsme se v tom tak jako trošku plácali, tak jsem povídal Víťovi jednou, hele, prosím tě, vykašleme se na to, nebudem násilím nic tlačit, zahraj prostě teďka první tři akordy, který tě hned z fleku napadnou. Tak Vítěl něco začal hrát, začal tam něco do toho jako zpívat a nebylo to vlastně vůbec jako špatný, bylo to docela v pohodě, tak jsem na to udělal nějaký text o hledání ženy. A to byl vlastně takový prapočátek tady té písničky. Ale vlastně nejsložitější bylo to, že jsme vlastně chvátali na to studio, už se blížil jako termín vydání ty desky. A my jsme v té době neměli žádnou zkušebnu, nebo respektive jsme ji měli, ale asi se tam malovalo, nebo se tam něco stěhovalo, už si to moc nepamatuju. Takže jsme to neměli kde naskoušet. No tak jsme prostě vzali auto, naložili jsme tam kytary a vyjeli jsme za město, k lesu na pole, kde jsme to všechno vybalili a tam jsme vlastně tu píseň celou takhle dali dohromady.
0: No vidíte, některé písničky vznikají na opravdu rozličných místech. My si ji teď dáme. Hledá se žena od nás.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Lenka Filipová, která už se od května vrátila ke koncertování po tom, co měla ten menší zdravotní problém. Nedávno vystoupila i na Slovensku na zámku Šimák. No ale teď jsme ji tady měli i s písničkou Dobrý Bůh to ví. A já taky vím, co si budeme hrát dál. Už za chvíli Radek Tomášek a Boxer a bude i kapela Kabát. Kdo ví jestli, tak mějte pohodové úterní odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma.

0: Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
1: www.hotovky.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se v Lazadě nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
6: Pro doma.
7: Už víš, co máš s tím ramenem?
8: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
7: Takže musíš zase někam jinam?
8: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
7: To bych taky potřeboval.
8: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
10: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Český Blaník.

0: Balada o polných vtákoch a také vzpomínka na Mekyho Žbirku 20 minut před 17. na Českém Blaníku. Pokud to ovšem nebyl váš šálek čaje a chtěli byste si zahrát něco možná svižnějšího, tak to nechám rozhodně na vás. Každopádně už v příští hodince budeme zase hrát na přání. A je jenom na vás, o co si napíšete, protože své vzkazy, své žádosti nám můžete posílat jak v SMS-ce, tak to můžete nahrát přímo do hlasovky, do hlasové zprávy na WhatsAppu a obojí můžete posílat na číslo 720 836307. Doufám, že už máte poznačeno, uloženo někde v mobilu, abyste se tím nemuseli zdržovat. No a budu se těšit na vaše vzkazy po 17. hodině. Nejdřív ale Petr Kotfalt a jeho plačky a taky bude Petr Muk a nebo Činasky.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na exim-tours.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
12: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
13: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
12: Mají i pořádný stroje?
13: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
14: Vraňany nabízejí.
15: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
14: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
17: Rádio Český Blaník.
18: Tak to nesmíš brát, lásku si vysnít s kým. Teď si málem rukou rozmáš.

0: Jaromír Majer a Nejlíp jsem se měl. Tak nám sluníčko dneska taky vyšlo a zítra vyjde na Moravě a ve Slezsku, ale v Čechách už bude zataženo. O tom víc za okamžik ve zprávách, ale nejdřív písničky, ty české hezké, které máte rádi. Ty budeme poslouchat i po 17. a bude třeba Maruška Rotrova. Měli jsme se potkat dřív za zemi. Dáme si i Martina Maxu. Nech je spát, postelí. A do vašich uší zamíří i Dalibor Janda, Krabečka Sirek. Mám rád nebo rád nemám. A budou i další české písničky, které máte rádi za okamžik.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme v Čechách spíše zataženo a také deštivo. Postupně ty srážky budou přecházet dál, ale na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku dne ještě jasno či polojasno se sluníčkem. Až odpoledne a k večeru tady čekáme další přibývání oblačnosti a déšť a přehánky. Teploty se díky tomu taky budou lišit, zatímco na západě pouze 18 stupňů, na východě až 32. Takové brutální rozdíly nás zítra čekají. No a co se týče hor, v průměru kolem 16, jen v Jeseníkách a Beskydech tam naměříme až 22 stupňů. Tolik počasí a Dominik Šmaus má další zajímavé informace.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmausem. Dobré odpoledne. Do lesů míří stále více houbařů. S houbařskou sezónou ale přibývá také případu lidí, kteří se v přírodě ztratí nebo zraní. Jak se na cestu do přírody připravit, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
7: Je důležité se sebou vzít nabitý mobilní telefon, pití a nějaké vhodné oblečení. I někomu blízkému říct, kam se chystáte a kdy se asi vrátíte. Navíc je možné používat GPS lokátor, který dokáže určit přesné místo. To, kde se nacházíte.
6: Pokud se člověk ztratí, je potřeba, aby co nejdříve zavolal na tísňovou linku. Jednání sněmovny se dnes znovu může protáhnout do noci. V úvodu zasedání to prosadili poslanci vládní koalice, a to kvůli očekávaným opozičním průtahům při schvalování programu schůze. Sněmovna má na aktuální schůzi znovu probrat například senátem vetovanou novelu stavebního zákona. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je skoro 3 měsíce od narození stabilizovaný. Po první operaci se další komplikace neobjevily. Uvedla to specializovaná bratislavská dětská nemocnice, kde jsou dívky hospitalizovány. Potvrdila dřívější vyjádření rodiny, že připravuje rozdělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii. Tenistka Linda Nosková zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Ve čtvrtfinále vyzve vítězku posledních dvou ročníků a světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Utkání má začít zhruba za půl hodiny. Nosková je v New Yorku poslední českou nadějí ve dvouhře. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: I po 17. hodině na vás myslíme a budeme vám za chvilku hrát taky na přání. Ale nejdřív Marie Rotrova, měli jsme se potkat dřív. Michal vás zdraví, hezký den.

0: Další chytlavá záležitost, kterou si budete zpívat ještě u večeře. Ivone Přenosilová a Boty proti lásce.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A od koho to bude? No, bude to rozhodně od Marka. Máme tady další hlasovku.
3: Chtěl bych zase po nějaký době pozdravit všechny posluchače Českýho Blaníku a chtěl bych do tohohle krásného prosluněného dne všem poslat nějakou pěknou písničku od Karla Gotta. Díky, Marek.
0: No, nakonec jsme se s Markem dohodli na písničce Mám tu krásný výhled, tak ať ho máte i vy a samozřejmě úžasný večer s námi, s Českým Blaníkem.
2: Písnička na

0: Valdemar Matuška, co děláš, to dělej rád. A pokud vy teď něco děláte, tak jsme rádi, že u toho máte puštěné i to naše dabové rádio Český Blaník. No a za chvíli to už vás budeme zvát na páteční den, kdybyste si mohli trošičku povyrazit, jak se říká, ale nejdřív přijde jedna filmová záležitost Hanky Zagorové a Juraja Kukury, Lásko Amore, a také hattrick Nechte vlajky vlád, už za malý okamžik.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
1: Vinobraní v Tróji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy. Čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Radio Český Blaník.

0: Dalibor Janda a krabička sirek zazněla také v úterním odpoledním vysílání na Českém Blaníku, ale teď už se chystáme do Mikulova, ten totiž od pátku ovládne tradiční pálavské vinobraní a dvě tamní novinky nám teď představí jeho ředitelka Petra Bako.
1: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: No prosím, takže tohleto pálavské vinobraní se stále posouvá k lepšímu. Já musím říct, že vlastně letos už to bude 79. ročník a odehraje se od pátku do neděle. A stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program navíc zadarmo. Tak se klidně stavte a my vám za chvíli posíláme slzu a budou fotky a taky zazpomínáme na Superstar 2009.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama, s dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme ji na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
6: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpadyjaneček.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
13: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
14: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
15: A také v digitální síti DAB.
14: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
15: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
14: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
15: Rádio Český Blaník.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš naposled.

0: Petr Kalandra a Nebeská brána stylově uzavírá dnešní odpolední vysílání Českého Blaníku. 18. hodina na spadnutí a po 18. taky Karel Zich. Není všechno paráda.
1: Není všechno paráda, co hraje.
0: A bude i Lucka Vondráčková, Láska umí víc.
2: Láska umí víc.
0: A jedna klasika od Jirky Korna. No jo, to bude pohodička. Prostě české písničky, které máte rádi i po 18.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
7: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra v Čechách už bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, později srážky četnější a naopak na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno či polojasno a srážky a oblačnost dorazí až odpoledne a k večeru. Teploty se díky tomu budou značně lišit, zatímco na západě naměříme pouze 18 stupňů, tak na východě až 32. No a v Čechách odpoledne máme očekávat další ochlazování. Na horách pak kolem 16, jen v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů. Tolik počasí na zítřejší bláznivý den, ale nejdřív Dominik Šmaus a poslední odpolední zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmausem. Česko dneska zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 3/4 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota byla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmů, uvedla to dnes Evropská komise. Také potvrdila, že firmám z Agrofertu pozastavila proplácení části unijních dotací. Předseda české vlády trvá na tom, že Agrofert nevlastní a uvedl, že ho postoj komise k jeho střetu zájmů nezajímá. Na Šumavě se našlo zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, a to v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Oznámil to dnes ministr životního prostředí Igor Červený. Území zabezpečila policie, na konci září začne sanace. Botanická zahrada v pražské Troji opět přivítá milovníky vína. Už tento víkend se tam na vinici svaté Kláry koná tradiční vinobraní. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí zahrady Michaela Byčíková.
11: Pro milovníky vína a návštěvníky máme přichystány ochutnávky vín jak z místní produkce, tak i z dalších českých, moravských a zahraničních vinařství. Připraveny budou koncerty, cymbálová muzika, komentované prohlídky vinohradu a také řemeslné ukázky i bohatý program pro děti.
10: A tím zprávy končí. Hezký večer.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám budeme hrát i po 18. hodině, ale Michal Krusbersky už se taky loučí. Mějte pohodový večer, těším se zítra od 13.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebívlice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem Hybrid 150 4x4.
13: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
14: Český blaník.
15: Český blaník.

Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, jsi pro mne vším, lásko, milá jak

0: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
2: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
8: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.

taky si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

příkladní konzumce.

0: prachy. Si.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Rádio Český Blaník.
1: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Prosím vás, autobus do Mělníka?
3: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
4: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Kruta, kruta, tchos!
1: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kiu, ale nechcete se vázat na roky?
4: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
3: Kiu K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
4: Na měsíc, tři měsíce, půl roku nebo rok.
3: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
4: A cena?
3: Už od 330 korun za den.
4: Vyberte si svou Kiu K4 na lennermotors.cz.
3: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
0: To jsou i činasky.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Jsme Český Blaník.
1: A najdete nás i na síti všech sítí.
0: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
1: To vše na Facebooku a Instagramu

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.

0: s náma dvěma bude dál.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíhlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíhlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíhlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíhlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

0: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
1: Písnička na přání.
2: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
1: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Písničky, na kterých jsme

0: My zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: To je Blaníček.
2: Yeah.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Čerbotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

prvních bylo mnoho něžných míst, v posledních ta krásná vyznání přešla v nenávist. Muž se jako pára rozplynul, hořký pocit.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
5: Jsem doktor dámství dám, na smutek léky mám.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: Už nechci řvát, chci radši zpívat. Hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
3: Rádio Český Blaník.
4: České

v obleku či v dlouhém svetru, davy lidí kráčí k metru, i naše kroky

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla.

0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi. Český blaník.
4: To je Blaníček.

Petr z Vinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají pro...

0: Je.
1: Pardon, promiňte, pane Inde, můžete mi říci, kde zde mají ty kři hnízdo?
2: Jo, stále rovně, potom doleva kolem sloní nory, tam si sednete na 17 a třetí stanici to je.
1: Děkuji vám, dobrý muži, hodně zdraví vám i vaší kobře.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

noci splétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, za stoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý limit. Tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
1: Ty nejhezčí, které znáte.
2: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
1: i dobré zprávy. Český Blaník.
2: Rádio Český Blaník.